šandár prukľáti, znali neveškom naňáty, že bylým snúči guľáty, staroste dívku cilováty.